díky extrémně vysokým teplotám a nízkým srážkám suchu očekáváme v letošním roce propad hektarového výnosu leteckého poloraného červeňáku někde mezi 25 a 30% vůči průměru.

a ten dopad samozřejmě, jestli telekmele bude nedobrý, fatální, protože při zvýšených nákladech, které v letošním roce byly třeba na pohonné hmoty nebo na hnojiva, v podstatě ta sklizení na tom množství bude menší, to znamená, tržby budou nižší a mnoho pěstitelů

díky extrémně vysokým teplotám a nízkým srážkám cukru očekáváme v letošním roce propad hektarového výnosu žateckého pohoraného červeňáku někde mezi 25 a 30% vůči průměru.

a ten dopad samozřejmě, jestli to bude nedobrý, fatální, protože při zvýšených nákladech, které v letošním roce byly třeba na pohonné hmoty nebo na hnojiva, v podstatě ta sklizení na tom množství bude menší, to znamená, tržby budou nižší a mnoho pěstitelů

No, tak předpokládáme u Sáčajinu, že jako v loňském roce se jí daří dobře, to znamená v těch suchých nebo respektive horkých vegetacích pracovitě a do budoucna v tom budeme velmi.